Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

mám, že teď právě ze mě strach vítr odvál do všech stran. Nejspíš proto se mi teď dá, že tě mám už na dost

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré. What's

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Báhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: suggest. Don't protect, don't connect, protect. Don't expect, suggest.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený Ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno do...

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

najdem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno do

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ v Rokycanech. Přejeme hezký

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop.

0: pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.
1: Za smušivé pustině jel starý honec krach.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

0: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.
1: Když měsíc rozlije světlo své pokraje,

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Lísky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč a pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu umírat.

0: Šarm bez lesku.
1: Říkal jste něco?
0: Pláč bez lesku.
1: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívá.
0: Bez potlesku.
1: Ať se podívá. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
0: Měl bych se vzdálit.
1: Nik vidím to, co měl krát.
0: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou hrát.
2: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

lochu žádný strachy. Chceš kovboj v Colorédu, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu chrát.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.
1: Právě teď letí píseň do prodejny.
0: Za 28,90. Coop, všechno dobré.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop, tip v Dobříši. Přejeme hezký poslech.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré. Kicac.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo knedlo zélo.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop typ v Rokycanech. Přejeme

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Musím si vzít i něco, co se mi hnusí, a k tomu super size. Co pak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce. Ruku svírám v pěst a v ní bezednej hrnek hořkosti jen za 36.

0: Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium, mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb, vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.
1: Telegram s adresou Svět.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Martina svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína z poskytnuté výstrahy. Věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje.

Děl. Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Dobříši. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno do...

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: tempo.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe Dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel, nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně lásko říct?

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe Dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: celej žhavej.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe Dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litrů za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

běžnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litru ve skle za 18,90.
1: Kop!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Báhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený Ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Mám prostě od

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
2: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Take your clothes off, Adam and Eve.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený Adam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Dobříši. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe Dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Bye. vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
2: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.